0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech s Free Radiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Gravity, Steve Aoki, Ellie Oaks a Sasha. Novinka číslo 2, Move.

0: Novinky z hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Hradčanku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

Rádio. Rádio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevykladu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nastraž uši, tahle novinka si

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dále.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Chtěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Free Radio 107 FM.

Armand van Helden na Free Radio krátce před 7 hodinou ve studiu s vámi v tuhle chvíli já, Peťa Hlávková. Jindřichové mají dneska svátek, tak přejeme chlapi všechno nejlepší, jdeme na muziku. Za chvíli už Federalis. Budou to i WW a Skutři. Nebo Florfila a P-Moody. Dobré ráno, Brno. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Am I listening?

0: Alexandra Jasmine Thompson na Free Radio, jdeme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pozor si dávejte pouze v Soběšicích, a to ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky. Tady havarovalo osobní auto, na místě je blokován jeden jízdní pruh, jinak Brno bez nehod. Zatím nám to ani nikde nestojí, což je dobře, kdyby cokoliv, využijte naší dopravní linky.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 19 stupňů aktuálně venku, za chvíli v Brně začne pršet. Během dnešního dne očekávejte teploty na svých maximech kolem 27 stupňů.
1: Free Radio. Hudební

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Frýrádia.
1: S Frýškem jdeme na kalendárium na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1490. Po smrti Matyáše Korvína byl český král Vladislav II. Jagellonský zvolen též králem uherským. Roku 1933 Filip Augusto odstartoval z letiště Floyd Bennett první sólový let kolem světa. Let skončil 22. července, trval 7 dní, 18 hodin 49 minut a nově místo dalšího člověka použil k navigaci autopilota a kompas. A v roce 1958 v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. Své narozeniny dneska slaví zpěvačka Natálie Kubištová, také český spisovatel, novinář Petr Prouza a nebo slovenská sjezdová lyžařka Veronika Zuzulová. Přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď už Milky a David Guetta.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hejtek, CCC z roku 2005 na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli už Galantis, Lucas and Steve Aylera. Zazní i Klas. Nebo Capital City si za chvíli zprávy.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: wave.com.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil včera ráno z Brna, dorazit dnes večer. Od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to večer oznámil na sociální síti. Chorvatská policie zatkla dva Čechy podezřelé z toho, že nevrátili majiteli tašku obsahující 45 tisíc eur, tedy přes milion korun, kterou našli na ostrově Lošiny. Část peněz mezi tím z tašky zmizela, informoval o tom regionální zpravodajský server Burin. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhajce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboje na programu dnes od 21 hodin našeho času.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
5: Stále se došetřuje dopravní nehoda v Soběšicích, a to ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky. Tady havarovalo osobní auto. Vypadá to na jedinou komplikaci na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
5: 19 stupňů hlásí Brno, za chvíli začne pršet. Během odpoledne očekávejte teploty kolem 7 a 28 stupňů. A co se týče deště, tak dnes to vypadá, že by pršet nemělo. Teď už Galantis, Lukasem Steve Aguilera.

0: Po bezmála třech měsících stavebních prací se do běžného provozu vrací největší promítací sál Kina Art. Rekonstrukce přinesla hned několik změn, které mají zlepšit komfort návštěvníků i samotný filmový zážitek. Nejvýraznější novinkou je instalace moderního zvukového systému, který vytváří realistický prostorový zvuk a umožňuje divákům vnímat dění na plátně mnohem intenzivněji než u klasických projekcí. Tak to máme tady v Brně nového, teď už Capital Cities.
1: Free Radio. Brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Free Radio 107 FM.

0: Silver na fríčku, jdeme na další muziku, o kterou se postará Eňa. Dáme si i novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107, postarají se o ní Anima Alesa. A zaspívá i Becky Hill.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Free Radio 107

0: rádia.
1: Pozor si dávejte na příjezdu do Brna směrem od Vyškova, tady havaroval motorkář, došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu dálnice D1 190,5 km ve směru na Vyškov. U sjezdu na výstaviště došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut. I tady počítejte se zdržením provozu.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Venku právě 20 stupňů během celého dne, nás čeká spíše oblačnost. Co se týče teplot, tak by nám dnes měly dostoupat na nějakých 27 stupňů. Už by to mělo být na jižní Moravě bez deště. Co se týče zítřka, tak padnout zase třicítky. Teď už je Anima Alisa na Free Rádiu.
2: Free Rádio. Hudební noviny.

0: jsme se těšili, až zaprší, ale boskovičtí to asi vidí jinak. Na Boskovicku totiž včera udeřily bouřky a dost vydatné. Hasiči se teda rozhodně nenudili, už od 5:30 odpoledne pomáhali převážně s popadanými stromy. Na několika místech také odčerpávali vodu a odstraňovali různé překážky. Tak snad se to podařilo dát dokupy, teď už Becky Hill na fríčku.
1: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží

0: tři na fríčku, jdeme na další muziku. Už za chvíli zazní Otanous. Taky Rigard. Nebo Don Omar a Lučenzo, za chvíli také zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
0: Přeji pěkné ráno. Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve svatoanenské nemocnici v Brně. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v Brně. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. K dispozici by měl být příští týden. Každoročně onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Po pařížském bulváru Champs-Élysées včera při tradiční vojenské přehlídce u příležitosti francouzského státního svátku prošly tisíce vojáků. Spolu s francouzským prezidentem Macronem defile přihlíželi desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí a udělal další krok k třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jednička 208,5 km směrem z Vyškova na Brno. Tady se v koloně v levém jízdním pruhu srazila tři osobní auta. Očekávejte narůstající zdržení a na dálnici D46 na prvním kilometru směrem z Vyškova na Olomouc. Tady stojí na krajnici porouchané nákladní auto. V Brně se bourá na ulici Hvězdoslavová. Tady máme dopravní nehodu motorkáře. Kdyby cokoliv, využijte naší dopravní linky nebo apky Free Rádio.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 21 stupňů aktuálně máme venku. Co se týče dnešního dne, tak teploty by měly dostoupat až na 27 stupňů. Zítra očekávejte třicítky. Teď už o to nous.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Akční dobrodružo Odyssea, tak to je právě teď v kinech. Mytická epika Christophera Nolana zpracuje rozsáhlý příběh Homerovy básně Odyssea, v níž se bajný hrdina Odysseus po dobývání Troje vrací na svůj rodný ostrov Ithaka. A opravdu je to hvězdně obsazené. Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson nebo taky Charlize Theron. Výpravný snímek bude Nolanovým nejnákladnějším a hvězdně obsazeným blockbusterem, na kterém byste určitě neměli chybět.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude, váš Bolek.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Free Radio 107 FM.

0: Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 2003.
1: Ladies and gentlemen. Put your hands together.

0: Benji BMC na Free Radio, jdeme na další muziku. V Čechistáni jsou Italo Brothers. Taky PH Electro. A nebo Katy Perry.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
5: fajn. Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Zpěvač Elektro na Free Radio. Za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího brněnských strážníků, pana Václava Kadrabu, který vám prozradí, co museli strážníci v tomto týdnu řešit, tak si na to počkejte, teď už ale novinky.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.

0: víme o všem.
1: Mluvčí městských strážníků, pan Václav Kadrava na drátě vlny 107 FM, ten vám poví, co museli strážníci řešit, čím se museli zabývat.
2: Hezký den všem posluchačům Free Rádia. Muž tlačící nákupní vozík s elektrickými kabely zaujal na přelomu týdne kolem jdoucího natolik, že přivolal strážníky do Mlýnské ulice. Hlídka 38. zastavila s dotazem, kde k vozíku a vysokonapěťovým kabelům přišel. Ten jim tvrdil, že opuštěný nákupní košík si vzal z nedaleké prodejny na Nových Sarech a kabely prý dostal od stavby vedoucího z korby nákladního vozidla poblíž Uhelné ulice. Své tvrzení ale nedokázal nijak doložit ani prokázat původ věcí. Hlídka navíc zjistila, že kabely pocházejí z nedaleké křižovatky, kde právě probíhá výměna vysokonapěťových vodičů. Již na místě bylo zřejmé, že celková škoda v tomto případě přesáhne 10 000 korun. Z osobních údajů navíc vyšlo najevo, že byl v uplynulých 3 letech pravomocně odsouzen za krádeže. Strážníci proto vyrozuměli státní policisty, kteří si případ pro podezření ze spáchání trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: víme o všem.
1: Vyškovští policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 13. července v 8 večer na silnici ze Slavkova směrem na Holubice. Při jízdě do táhlého kopce mělo dle svědků červené vozidlo značky Dodge jet společně se stříbrným vozem vysokou rychlostí a poté mělo dojít zřejmě ke kontaktu aut a následkem toho ke smyku červeného vozidla, které poté narazilo do protijedoucího nákladního vozu a stříbrný vůz z místa ujel. Policie žádá řidiče a svědky, kteří předchozí jízdu viděli nebo samotnou dopravní nehodu, aby se ozvali policistům na tísňovou linku 158. Teď už další muzika.

0: The Superman Lovers na Fríčku, jdeme na další muziku. Za chvíli už Rehab, Segala a JP Cooper. Zazní i Tiesto a Gabre Ponte. Nebo La Vision a DJ D'Agostino.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil včera ráno z Brna, dorazit dnes večer. Od zítřejšího rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to večer oznámil na sociální síti. Chorvatská policie zatkla dva Čechy podezřelé z toho, že nevrátili majiteli tašku obsahující 45 tisíc eur, tedy přes 1 000 000 korun, kterou našli na ostrově Lošiny. Část peněz mezi tím z tašky zmizela, informoval o tom regionální zpravodajský server Burin. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhajce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboje na programu dnes od 21 hodin našeho času.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Společně se jdeme také podívat na silnice. Nikde se nebourá, což je samozřejmě dobře, ale houstne dálnice D1. Konkrétně si postojíte od Troubska až po sjezd na Slatinu. Kdybyste cokoliv dalšího měli k dopravě, volejte naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů aktuálně venku, po celý den očekávejte spíše oblačnou oblohu s nejvyššími denními teplotami, které se dnes budou pohybovat kolem 28 stupňů. Zítra očekávejte stupňů až 30 a co se tak koukám, tak zatím to vypadá, že pršet by nám už nemělo. Teď Rehab, Segala a JP Cooper.
5: I know we've been close since we were kids.

0: Sedm odpadkových košů získalo v okolí Cejlu zcela novou podobu. Do jejich výtvarného zpracování se během letošního Ghettofestu zapojili místní obyvatelé a návštěvníci festivalu. Projekt má nejen zkrášlit veřejný prostor, ale také i posílit vztah lidí k místu, kde žijí. Teď už další muzika.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: wave.com. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Free Radio 107.

0: Connectu na Free Radio krátce před 10. hodinou a my se jdeme podívat společně, jaká muzika k vašim uším poletí. Přichystaná je Shakira. Taky Tayo Cruz s Floridou. A nebo Skutři.
1: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
2: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžím.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Free Radio 107 FM.

0: Tajemný film. Tajemný film Free Radio.
1: No a startuje nám Tajemný film. Já pro vás budu mít dneska 4 nápovědy, po nich následně signál a kdo mi prozradí, jaký film jsme dnes hledali, tak já pro něj budu mít 2 vstupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře. Můžete se těšit na akční scény plné kaskadérských kousků a nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. A první nápověda zní: hledáme české komediální drama z roku 2000 režiséra Davida Ondříčka.
0: Free Radio. Hudební noviny.

0: Tajemný film. Tajemný film Free Radio.
1: A mám pro vás druhou nápovědu filmu, který dnes hledáme. 7 mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Takže je to o 7 postavách ten film, který dnes hledáme. Teď už skutři.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tajemný film. Tajemný film Free Radio.
1: A mám pro vás třetí nápovědu filmu, který dnes hledáme. Jeden z příběhů tohoto filmu zní takto. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr se rozchází se svou dlouholetou přítelkyní Hankou. Tu chce pro sebe ale získat neurotický doktor Ondřej, který dívku už léta pronásleduje svou vtíravou pozorností. Tak to byla třetí nápověda. Ještě počkáme na čtvrtou, poté bude signál. Teď už ale Laidback Luck a DJs from Mars.

0: United Nation na frýčku, jdeme na další muziku. Za chvíli už je Robbie Williams. Budou tu i Livingstone. Nebo Martin Jensen za chvíli zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Z centra Brna mizí lehátka, ročně se jich ztratí i stovka. V ulicích města najdou lidé asi 600 lehátek, až třetinu z nich musí radnice měnit kvůli poškození nebo zašpinění. Za krádež hrozí zloději pokuta. Kabinet premiéra Andreje Babiše na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře minulý týden. Pracovní verze dokumentu čítá 81 stran. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o první Vučićovu návštěvu Kyjeva od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Dnes ráno tam přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 ve včerejším semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal na sebe.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ve Šlapanicích v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Vypadá to na jedinou komplikaci na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 25 stupňů aktuálně tady v centru města Brna. Ještě nám ty teploty dostoupají až na 27 či 28 stupňů. Co se týče zítřka, tak denní maxima tady na Jižní Moravě se budou pohybovat na 30 stupních. Teď už je Robbie Williams.

0: Tajemný film. Tajemný film Free Radio.
1: Čtvrtá nápověda je před námi, tak film, který dnes hledáme, tak v něm jednu roli stvárnil Jiří Macháček, hrál tam Jakuba a byl při jedné scéně tak moc ovlivněný marihuanou, že mu dokonce museli nakreslit čáru, které se měl držet, aby šel k objektivu kamery rovně. No a před obrazem Roberta, kterého zase stvárnil Mikuláš Křen, který si natáčí svou nemocnou matku nebo rozchody svých kamarádů na kameru, tak to byl Igor Chaun, spolužák Davida Ondříčka z FAMU, který podobné věci skutečně dělal. Když si přišel večer domů opilý, vzal kameru a začal natáčet svou mámu a vedl s ní dost otevřený rozhovor. Nakonec z toho vznikl film Nejkrásnější portrét, o kterém se tenkrát studenti FAMU hodně bavili a Igor Chaun s ním dokonce vyhrál i soutěžní festival FAMU Fest. A film, který dnes hledáme, zní jak? Tak já vypouštím signál.
0: Tajemný film.
1: A pojďte mi zavolat. V studiu byla Linka Volná 790 107 107. Kdo mi prozradí, jaký film jsme dneska hledali? A já už vidím, že mám někoho na drátě. Zeptám se, kdo tam je. Halo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, s kým pak mluvím?
2: Pepou.
1: S Pepou. Tak Pepo, jaký film jsme dneska hledali?
2: Samotáři.
1: Jsou to Samotáři, samozřejmě, tak obrovská gratulace. Mám tady pro tebe dvě vstupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře. Můžeš se těšit na akční scény plné kaskadérských kousků a nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. Už jsi tam někdy byl?
2: Ne.
1: Tak věřím tomu, že si to užiješ. Zůstaň mi prosím na lince, no a pro vás ostatní teď už další muzika.
0: Našli se pravý, hledal se majitel. A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
0: Free Radio 107 FM.

0: Sune se Snoop Doggem na Free Radio, jdeme na další muziku. Už za chvíli Switch Disco Rehab a Simfell. Budou tu i Offenbach a Nico Waterhouse. Nebo Timmy Trumpet a nachystaná už taky Kýťa Kolibová, které přijí krásné, ještě stále dopoledne. Ahoj, dneska máme Mezinárodní den gumových medvídků, tak já za chvíli už půjdu a já si určitě nějaký sáček s gumovýma medvídkama koupím.
1: No a to ještě, teď nevím, jestli to teda můžu říct, ale nejvíc jako známí gumoví medvídci, Haribo, že? Ano. Tak můžu říct k tomu příběh, proč vznikl zrovna název Haribo, chceš
0: no,
1: to vědět?
0: No, jasně.
1: Je to podle Hanse Riegla z Bonn z Německa, z městečka Bonn a vlastně ty počáteční písmenka Hans Riegel Bonn, tak a vzniklo to už před víc než 100 lety, tady tohle jako v podstatě jedna z nejznámějších značek a oni to jenom tak jako s manželkou si někde na dvorku jako začali dělat nějaký gumový prostě dobroty. Aha. A podívej se.
0: Ty bláho.
1: A já si myslím, že jsou teda jako dobrý, no. Zrovna medvídky já mám nejradši, jako když si můžu vybrat, tak vždycky.
0: Tak dneska utíkej do obchodu, nějaký si kup.
1: Jako zbožňuju. A jakou ty máš nejradši příchuť, co je pro tebe nejlepší?
0: Já jdu vždycky po kyselých.
1: Já kyselý mám taky ráda.
0: Kyselý, to je moje. Tak jo, tak já se těším zase zítra v 7. Teď
1: děláme
0: už
1: chutě.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Alright, tak tohle byly rozverní francouzští hoši Offenbach společně s Nick Waterhousem a Kači. Po 11. hodině se slyšíme ve středu na Jindřicha. Dneska v kalendáři tohle takové pěkné, mužské a mužné jméno, tak Jindrům přejeme všechno nej. Dneska 15. července i všem, co máte narozeniny, ať si užíváte váš den, posíláme k tomu novinku Tony El Campeón Feels Right. No a po 11. s Kristýnou Kolibovou začínají Celebrity Show. Free Radio. Hudební

Vynořují se další spekulace o tom, že by se kapela Queen mohla vrátit. Sice už je to jen bubeník Roger Taylor a skvělý geniální kytarista Brian Mayo, ale vypadá to, že to kluky látká. Jak se k tomu bubeník vyjádřil s nějakým jako návratem a možností koncertovat společně naživo v jednom rozhovoru? Je to obrovský motor, který je třeba nastartovat. Myslím si, že to záleží spíš na Brianu Mayovi než na mně. Miluju hraní naživo, záleží na tom, co si o tom myslí. Pokud to oba budeme chtít udělat, rád to udělám, uvidíme, ale musí to být v té nejlepší možné kvalitě. S Adamem Lambertem spolupracuju mimochodem, říkají, že tenhle zpěvák má mimořádný hlas a že jako baví je s ním nějakým způsobem koncertovat. No a Adam Lambert ten se k tomu vyjádřil tak, že se nechce s kapelou Queen spojovat úplně nějak nastálo, že je takovým jako hostem kapely, ale pokud ho Brian May a Roger Taylor budou chtít, pozvou ho na turné, no tak se samozřejmě rád přidá. Tak takovýho uskupení možná má nějakou naději, uvidíme. Každopádně je vidět, že to klukům společně svědčí a taky, že je vidět, že právě původní bubeník a kytarista z Queenu, tak prostě to koncertování naživo je to taková možná a teď v dobrém slova smyslu droga, že je to baví a že by tu hudbu chtěli dál předávat. No a když jsem si říkala, že když teda mluvíme o tom Adamu Lambertovi, tak bychom si jednoho takového Adama mohli tady na Free Radio dát, co vy na to? Já tady mám na výběr 3 kousky. Možná můžeme dát tady tu zremixovanou If I Had You. Pojďme na ní.

0: Urban Cookie Collective a rok 1993. Tohle je The Key, The Secret jako zpátečka přesně o 11:30. Co dal? Třeba Ed Sheeran. A jeho Shivers doplníme Mac Eyes Muy Bien. Od Deora a bude tady další zpátečka. I Get Around, tentokrát v předělávce z roku 2005 od D3, D4. Na, na, na, na, na. Tak doufám, že si přátelé s námi zaspíváte, rozhodně bude na co. Přesně o 11:30 na Free Radio připravené zprávy od Peti.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna v nemocnici u svaté Anny. Na počest zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla nese jméno Johan. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v nemocniční lékárně u svaté Anny, ale i v dalších lékárnách v Česku. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Bolivijská prokuratura prověřuje možné verbování Bolivíců do ruské armády bojující na Ukrajině. Vyšetřování odstartovala veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě padli v bojích. Ruské velvyslanectví popřelo, že by mělo s náborem cokoliv společného. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 36,36 minuty a udělal další krok ke třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na to, že máme celkem poklidný dopoledne, tak na silnicích je rušno. Ve Slatině v Říbské ulici na kruhovém objezdu s Hvězdoslavovou. Tady je nehoda, osobní auto s dodávkou částečně brání v průjezdu ve Slatině v Říbské ulici. Počítejte s komplikacemi taky ve Šlapanicích v Brněnské ulici, kde bourala dvě osobní auta. Jsou tam i záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlovi. Na dálnici D1 aktuálně nehoda, komplikace směrem z Vyškova na Brno, a to od 2.08 z Vyškova na Brno. Tady v koloně v levém pruhu se srazila tři osobní auta, očekávejte nárazové zdržení. Na příjezdu do Brna směrem od Vyškova boural taky motorkář a došlo ke zranění. Tady je to mimo dálnici, počítejte tady taky se zdržením. A v Brně v Soběšicích ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky Malinova taky bouračka, projíždí se jedním pruhem. Co se týče štosovačky, tak hlavně na dálnici D1 zhruba od nějakého 185. na příjezdu do Brna prostě až po 196. Tady počítejte se zdržením, vychází to teď na nějakých 10 minut, jde dvojka se štosuje ve směru do Brna od 3. kilometru 5-minutové zdržení, jinak Brnem se projíždí plynule.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teď v centru města Brna 27,5 stupně. K tomu převážně polojasná oblačná obloha. Dnes by mělo být víc té oblačnosti a teploty se ještě vyšplhají minimálně k 29. S tím, že k večeru tady opět jsou nějaké možné přehánky, tak uvidíme mezi 19. a 21. jestli něco dorazí. Jak to vypadá pro následující dny? Zítra určitě tropická 30. Bude taky více oblačnosti. Dopoledne může být i zataženo. Potom je po ránu kolem 18 stupňů, v pátek pak i tropická nad 30 kolem 32 stupňů, s tím, že té oblačnosti by mělo být taky celkem dost, i nějaký přehánky jsou tam hlášeny, tak uvidíme. V sobotu už by mělo být maximálně do 28, tam to bude bez přehání a nějak převážně oblačno a na neděli to bychom měli mít znatelnější ochlazení, teploty do 25 a převážně polojasno.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: aktuálně celebrity, které sledujeme, jsou často hlavně na tom fotbalovém zeleném trávníku. Tak jsem si říkala, že se pověnujeme nějakým zajímavostem, které se právě mistrovství světa ve fotbale týkají. Třeba pokud jste opravdu velcí fanoušci, tak můžete získat speciální kus trávy přímo z trávníku z finále mistrovství světa 2026. To není obyčejný trávník, to je trávník, po kterým šlapali ty největší hvězdy, nebo šlapou ještě stále, kopou a tak nějak různě hrajou. Každý bude uložený v akrylovém obalu, doplněný certifikátem pravosti a videem potvrzujícím jeho původ. Cena, pokud by vás to zajímalo, tak je přibližně 9 500 korun českých. Trávník bude vyříznout až po finálovém zápase, takže fanoušci si na svůj suvenýr budou muset chvíli počkat, ale jistě to čekání bude stát za to. Trávník plný potu od těch nejlepších fotbalistů na světě, co víc si přát. Jinak dneska večer se rozhodne o druhém finalistovi. Argentina Anglie se dnes utká v 21 hodin o postup do finále. Oba týmy mají na dosah boj o titul, ale místo ve finále je jen jedno. Tak kdo myslíte, že má větší šanci, Argentina nebo Anglie? Komu fandíte? Tak buďte u toho dneska v 21.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Free Radio 107.

0: pátečkový I Get Around z roku 2005, tak možná si trsáte, možná si zpíváte, hlavně, že máte pohodu. V 11 hodin 57 minut.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
0: I need you the most. Písnička od Offenbach se pro vás chystá. Bude taky Getaway. Novinka od Kungs a Boys Noise a k tomu do třetice Eminem. A Without Me. A to člověka rozhoupe i klidně za tím volantem, jenom hlavou, prsty na volantu. Vidím, že si to užíváte. 2 minutky před 12. Pokračujeme v odpolední Free Party.
4: Free Radio 107 FM.

Dalších pět hodin teprve začínáme, přesně tak to vychází pro odpolední free party teď od 12. do 17. pak klasicky freebox. No a teď začneme s odpolední free party dvěmi informacemi z Brna, dvěma informacema. No a podíváme se na Vaňkovo náměstí, protože to může tak nějak jako evokovat, po kom je to vlastně pojmenovaný. Teď aktuálně máme primátorku Vaňkovou, ale ono je to po Vaňkovi. No a kdo to byl, pokud netušíte, podle nějakého průzkumu to Brňáků moc neví a je to významná osobnost. Tak za chvilku si řekneme, mrkneme na Vaňkovo náměstí, mimo jiné právě na Žluťák, kde tohle náměstí je. No a pak se podíváme do Líšně, protože tento týden tam začíná léto v Líšni, kde bude spousta filmů, ale nejenom toho, budou to taky různé besedy s hosty, letní atmoška a doprovodný program, koncerty, DJ, no je, to bude super, tak za chvilku se tam společně podíváme, jaký program vás čeká tento týden v Líšni a pošleme tam taky novinku Kungs, Boys Noise, Getaway, taky Feliciana, anebo Martina Solvega. Free Radio, hudební novinky.

0: po Vaňkovi nebo Vaňkové. Na Žlutém kopci nese náměstí název právě Vaňkovo náměstí. No a zhoda jmen právě současné primátorky, to je opravdu jenom zhoda, protože je to po prvním českém primátorovi Brna Karlu Vaňkovi. Pojďme si o něm něco říct, protože průzkum ukázal, že moc nevíme vlastně, kdo ten Karel Vaněk byl. Letos uplynulo 160 let od jeho narození. Vaněk někdo, kdo na první pohled to může zdát jako takový až usměvný, že nikdo nevíme vlastně, kdo to je, ale zástupci města a muzea města Brna minulých dnech odhalili desku prvnímu českému primátorovi na náměstí, které je po něm pojmenované. No a pamětní deska je umístěna na domě na rohu Larchovy a Vaňkova náměstí. Nová cedule připomíná odkaz prvního českého starosty Brna, který se účastnil domácího odboje za první světové války proti Rakousku-Uhersku. Krátce po vzniku Československa Vaňka zastupitelé zvolili právě tehdejším starostou. Vaněk měl zajímavý jak osobní, tak i politický vývoj spojený s mladou republikou a nově se hledajícím českým Brnem podobný osud potkal i jeho náměstí. Takhle se k tomu vyjádřil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc. Tak až půjdete příště po Vaňkově náměstí, tak budete vidět, po kom to je a můžete se zastavit, je tam právě i památní deska a povídání o tom, kdo že to ten Karel Vaněk byl a kdy žil. Tak to mějme v paměti a nosme tady odkaz takových významných událostí a taky významných osobností.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží

0: 12 hodin 30 minut Eminem a jedna taková skvělá rozverná zpátečka Without Me. Já si myslím, že tohle se musí líbit úplně všem. Ať už děláte cokoliv, tak snad vám to dodalo energii a takovou nějakou pohodu. Co přihodíme? Rio, Nico a Party Shaker za chvilku. Bude tady taky Lady Gaga, Bloody Mary v DJs from Mars Remix. A do třetice si dáme taky trošku hiphopu, budou to Matafix a Big City Life. O půl jedné na zprávy dopravu počasí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Vítejte u zpráv. Brno se chystá zbourat budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště. Demolice je v plánu v příštích měsících. Místo obývali lidé bez domova. Vedení Brna tam do budoucna plánuje postavit byty. Jeden z nejcennějších obrazů, který máme v národních sbírkách, růžencovou slavnost ze 16. století, čeká rozsáhlé restaurování. Může trvat až 5 let. Než po prázdninách začne, mají návštěvníci Národní galerie na dlouhou dobu poslední možnost dílo spatřit. Na Slovensku poprvé potvrdili výskyt krasce jasanového, jednoho z nejnebezpečnějších invazních škůdců v Evropě. Asijský brouk napadá jasany, které kvůli němu masivně hynou. Slovenské úřady zahájily mimořádný monitoring. Slovensko se po Maďarsku stalo teprve druhou zemí Evropské unie, která přítomnost tohoto hmyzu na svém území oficiálně potvrdila. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Utkání začne v 21 hodin.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále komplikace ve Slatině v Říbské ulici na kruhovém objezdu s Hvězdoslavovou, kde je nehoda, která částečně brání v průjezdu. Na dálnici D1 v koloně v levém pruhu ve směru z Vyškova na Brno se stala nehoda, a to na 208. a pultem se stala se tam 3 osobní auta. Očekávejte zdržení. A na příjezdu do Brna směrem od Vyškova boural motorkář a došlo ke zranění, tak i tady může být drobné zdržení. Co se týče příjezdu do Brna po dálnici D1, tak tady je to se zdržením až po 196. na nějakých 15 až 20 minut. Husto je taky na Jihlavské kolem Ústředního hřbitova a částečně v okolí centra města Brna. Zatím to ale jinak jede průjezdně plynule.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska více oblačnosti, jste potom aktuálně kolem 27 stupňů. Ještě by to mohlo vyskočit na nějakých 28 a 29, s tím, že k večeru tady mám nějaký přeháňky hlášené mezi 19. a 21. Tak uvidíme, hlášení přeháněk je teď takový jako ošajstlich. Člověk nikdy neví, jestli to přijde a kápne, ale tak s tím raději počítejte. Po zbytek večera pak už bude zataženo. Do rána kolem 17, 18 stupňů, s tím, že přes den zítra tropická 30. Převážně by ale opět mělo být více oblačnosti. V pátek potom tropická i nad 30, kolem 32, s tím, že by mělo být ale opět více oblačnosti a můžou se sem tam objevit i přeháňky. V sobotu maximálně do 28, převážně polojasná oblačná obloha. V neděli by pak mohlo být maximálně do 25 a večer přeháňky.

0: Leto v Líšni, to není jen tak, to vás bude bavit nejenom filmem, ale i další doprovodnou zábavou. Od 17. července, to znamená od tohoto pátku až do 28. srpna, se na nádvoří zámku Belkredy uskuteční druhý ročník letního filmového festivalu Kino Svět, který nabídne 4 tematické večery propojující filmové projekce, besedy s hosty, ale i příjemnou letní atmosféru. Tak si pojďme říct, co vás čeká. Letos tenhle festival nese téma Okamžik zlomu. Zaměřuje se na situace, které nenápadně, ale zásadně mění naše životy, naše vztahy nebo i pohled na svět. Podle spoluorganizátorky festivalu právě takové okamžiky často přicházejí tiše a nenápadně. Některé zásadní okamžiky nepřijdou jako velké drama, často se jen nenápadně změní něco uvnitř člověka nebo společnosti a zpětně zjistíme, že už nic není stejné. Tak tohle je filmový festival, který si pro vás připravili, kde budou taky hosté, diskuze, koncerty, DJ, bar samozřejmě nemůže chybět. Teď toho pátek 17. července první český film Marťanské lodě, který otevírá téma psychického zdraví. Hostem večera bude hudebník a herec Martin Kišperský, podle jehož životního příběhu snímek vznikl. Následovat pak 31. července bude film Bod varu, 7. srpna Slídil a 28. srpna Vyvplaš. Tak tohle, přátelé, vás čeká. Pokud byste chtěli na jeden nebo na všechny večery vyrazit, myslím si, že to bude stát za to, že k tomu bude vždycky i ten doprovodný program povídání, ale taky třeba nějaký koncert a se spoustou občerstvení. Letní filmový festival Kino Svět v Líšni se na vás těší a začínají už tento pátek.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve scénáři?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Naštěji už tam bude.
10: Přestaň! Štěj mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
19: Free Radio 107.

0: Matafix a Big City Live z roku 2005. Tahle pohodová hiphopová záležitost na Free Radio lehce před 13. Co nás čeká dál za chvilku, třeba Mandala. Přidáme i hitovku od Federika Skava. Trump doplní taky Vinga Boy. Kiss When the Sun Don't Shine z roku 1999. Tak i tahle starší pohodička nás bude doprovázet po 13. hodině na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM.

Just in case, pro případ, že byste nevěděli, středa 15. července svátek slaví Jindřich, tak Jindrům přejeme všechno nejlepší. No a po 13. hodině, tak jak už bývá naším dobrým zvykem, teď po tom obědě, kdy tak nějak se všechno sklidňuje, člověk by nejradši se natáhnul, dal si 20, tak my ne, my se nabudíme dalším jazykolamem a společně rozvážeme jazyčisko a zase se trošku zasoustředíme, tak to má být. Po 13. tu Corazon od Pnau The Warning, přidáme taky Daru Bangaranga, skvělý kousek a k tomu Federico Scavo Astram. Přátelé, vymazlená čtvrthodinka. Pojďte si ji užít. Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Patří rododendron do čeledi rododendrovitých nebo nerododendrovitých? Aha, tak dneska, přátelé, procvičíme trošku biologii a kytičky. Rododendron. To je určitě něco, co dělá problém někomu ze zahraničí, protože tady máme těch r tolik a je to tak jako poskládaný, že věřím, že s tím může být nějaká potíž, ale pro nás, Čechy, Češky, Brňáky, Brňačky, si myslím, že by to mohlo klapnout. Tak pojďte se mnou celou větičku pomalu. Patří rododendron do čeledi rododendrovitých nebo nerododendrovitých? Tak ještě párkrát za sebou. Patří rododendron do čeledi rododendrovitých nebo nerododendrovitých? Asi to nejhorší je to na závěr, že jo? Nerododendrovitý. Ano, když to říkám pomalu, je to horší. Takže rododendro... A ještě před to hodíte ne a vitých, jo? Takže nerododendrovitých. Jde to? Zkuste se mnou párkrát. Nerododendrovitých, nerododendrovitých, nerododendrovitých. Paráda. Tak já si myslím, že tu větu můžeme zvládnout celou. Já už zase koukám tady do našeho kalendáře, už to nečtu a jdeme na to. Patří rododendron do... Teď jsem se sekla, tak já musím ještě jednou, snad mi to prominete. Patří rododendron do rododendrovitých nebo nerododendrovitých? Patří rododendron do rododendrovitých nebo nerododendrovitých? Patří rododendron do rododendrovitých nebo nerododendrovitých? A? Vidíte, přátelé, to těžší, než jsem si myslela. Rychle to jde docela jako těžko, když to řeknu pomalej. Patří rododendron do rododendrovitých nebo nerododendrovitých, tak je to dobrý. Ale když to mám říct víckrát za sebou, dvakrát, maximálně třikrát, no. Tak rododendron dal nakonec docela zabrat. Patří rododendron do rododendrovitých nebo nerododendrovitých, ale jako myslím si, že dobrý. Takhle na rozmluvení, co? Jde vám to? Nahrajte do apky, ať to slyším taky.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička,

0: Zlatá polibku z éteru Free Radio, o to se postarali Venga Boys, Kiss When The Sun Don't Shine z roku 1999. Za chvilku se budeme procházet zase s Felicienem. Walk With Me, Felicien a Šaus za chvíli naducený od Detuoj. A k tomu přihodíme další zpátečku, tentokrát od Sonic, pohodička Sky. Minuta zbývá do půl druhé, stejný čas do dopravy, počasí a hlavně zpráv.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné odpoledne. V pondělí odpoledne dojde na Kravý hoře k představení Poeziomatu, který netradiční formou připomene díla známých brněnských osobností. Instalace vznikla ve spolupráci městské části Brno Střed a spoluku Piana na ulici. Vládní návrh na obnovu elektronické evidence tržeb dnes opět čelil ve sněmovně při závěrečném schvalování opozičním výtkám. Ministryně financí Alena Schillerová hájila znovu zavedení systému v upravené podobě, zejména narovnáním podmínek mezi podnikateli. Očekává se, že dolní komora obnovení evidence tržeb od příštího roku schválí. Muž z amerického státu New York překonal svůj vlastní rekord, když na skateboardu dokázal dojet z Kalifornie na Floridu, což je přes 4800 kilometrů, za pouhých 39 dnů. Navíc přitom vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí. Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena Mezinárodního olympijského výboru obvinuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla výboru týkající se politické neutrality.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme se podívat na silnice, stále ve Slatině v Hříbské ulici na kruhovém objezdu s Hvězdoslavovou hlášená nehoda. Osobní auto s dodávkou, tady je to částečně omezené v provozu, tak dávejte pozor, už by to ale mohlo být snad do půl hodiny vyřešené, odklizené. Co se týče dalších komplikací, tak husto je hlavně na Jihlavské kolem ústředního hřbitova. Tady se popojíždí i kolem 10 minut, platí to taky pro Zvonařku a částečně Táborskou Sokolovu v Bohunicích. Jinak žádný velký krpy naštěstí nejsou. Kdybyste přeci jenom o něčem věděli, určitě informujte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska se bude celé odpoledne střídat polojasno s vyšší oblačností. K večeru by se pak mělo zatáhnout a možná tady jsou i nějaké přehánky. Uvidíme. Každopádně teď se teploty pohybují kolem 29, možná i dnešní maximumy, když to ještě k té 30 doklepat můžeme. Jak to bude následující dny, zítra po ránu kolem 18-19, přes den se dočkáme opět tropické 30, s tím, že dopoledne by mělo být více oblačnosti, odpoledne potom více polojasno. V pátek pak bude tak jako se střídat zataženo, oblačno, můžou být i přehánky. Teploty budou ale nad 30, kolem i 32 stupňů. Na sobotu, neděli se pak teplotní počasí celkem ustálí a uklidní. Měly by se teploty pohybovat kolem 25 až 28 stupňů, s tím, že tam v pátek nebo v neděli večer jsou i nějaký přehánky. Tak uvidíme.

0: Tohle je TGR Audit Tvoj a před námi je Burza práce. Hledají se prodavači a taky truhláři.
1: Free Radio, Burza práce.
0: Hledá se prodavač nebo prodavačka na prodeji a přejímku kuchyňského zboží a skla. Směnný provoz pondělí až pátek v čase od 8 do 18, je sobota od 8 do 12 hodin. Požadavky bezúhonnost, přátelský přístup k zákazníkům, spolehlivost, dochvilnost, co nabízí. Plný nebo zkrácený úvazek, plat 22 až 23 tisíc korun měsíčně, u zkráceného úvazku 4 hodiny denně 11 tisíc korun měsíčně. Příspěvek na stravování, po 3 měsících prémie z tržby a přátelský kolektiv. Pokud vás zajímá tahle nabídka, najdete ji na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Hledá se taky truhlář nebo truhlářka na práci s obráběcím nářadím, montáž a demontáž saun, výjezdy po celé České republice a Slovensku. Požadavky vyučení truhlář nebo nábytkář, po případě stolař. Časová flexibilita, výhodou jsou zkušenosti s výrobou nábytku, montážních konstrukcí a ochota učit se novým věcem. Co nabízí plný úvazek, plat 39 až 59 tisíc korun měsíčně, dlouhodobá práce v super partě, zaměstnanecké benefity a možnost profesního růstu. Kontakt a více info opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job na Free Radio.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.

0: Tento týden můžete vyrazit do kina i na české drama Milá Emo. Dramatický snímek vypráví dojemný příběh mladých rodičů Vicky a Vina, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, kvůli níž nemohou být se svou milovanou dcerou. Rozhodnou se jí proto alespoň nahrávat video vzkazy pomocí smartfonu, který se jim náhodou dostal do rukou. Dokáže však jejich láska překonat hranice prostoru a času? Více se dozvíte na novém českém filmu Milá Emo.
1: Pátečka Frýnádia.
2: Pátečka Frýčka.

0: Panasonic a Sky, prostě perfektní pohodovka, která se před 14. hodila přesně ve 13.56. Ptáš se
1: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím.

0: Pedro.cz.
1: A za chvíli už tady máme Pedro, když je za chvilku taky vedro, o třicítky se hlásí tady v Brně. Přidáme Gravity jako novinku. Steve Aoki, Ellie Oaks a Sasha. A k tomu přihodíme taky italskou zpátečku DJ MNS a IMAX jejich Sempre, Sempre. Takhle pohodově my společně budeme pokračovat a další tipy, kam vyrazit, začneme teď do divadla pozvánky.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Komedii Účet nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kráví hoře ve 20.30.
2: Free Radio, 107.

Meghan Trainor Made You Look, tentokrát ve zremixované verzi od Joela Coryho. Po 14. hodině spolu mrkneme na nějakou folklorní lidovou zábavu, která se chystá ve Velké nad Veličkou. Mrkneme taky na Meruňko braní, které bude tento víkend, a určitě vymyslíme i něco trošku blíž, možná i něco brněnského. Tak zůstaňte s námi, tipy kam vyrazit pro nejenom tento týden, ale pro tento víkend, na který se určitě už těšíte, taky ve středu odpoledne. To už jednou nohou jsme skoro v tom víkendu. Tak za chvilku vymyslíme program pro vás a vaši rodinu. Free Radio. Hudební noviny.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Krojovaná chasa, tradice, víno, tanec, zpěv, to jsou horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, které se pro vás chystají od čtvrtka až do neděle. Každoročně v červenci proudí do Velké nad Veličkou tisíce návštěvníků, aby si právě prostřednictvím desítek vystoupení připomněli atmosféru starých časů, ochutnali regionální speciality nebo se vyzkoušeli vlastní zručnost na tradičním horňáckém jarmarku. Tohle se tam pro vás, přátelé, chystá, takže spousta lidové zábavy, cymbálky i solisté z celého Horňácka, k tomu i nějaké to tvoření, abyste si vyzkoušeli věci na vlastní kůži, a věřím, že té zábavy a takového juchání a veselí, tak ve Velké nad Veličkou bude určitě spousta. Od čtvrtka do neděle jste zváni na horňácké slavnosti.
2: Na

0: Radia Italia na Free Radio DJ MNS IMAX. Sempre z roku 2007. Po půl třetí tady bude třeba ale i Velká Británie, třeba s Johnem Newmanem. Come and get it, doplníme Illinium a Ellie Goulding, Don't Want Your Love. A těšit se můžete i na zpátečku rok 2004. Take me to the clouds above. Tohle je LMC společně s YouTube. No a přesně o půl třetí už jsou tady taky zprávy a Peťa.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. Z centra Brna mizí lehátka. Ročně se jich ztratí i stovka. V ulicích města najdou lidé asi 600 lehátek. Až třetinu z nich musí radnice měnit kvůli poškození nebo zašpinění. Za krádež hrozí zloději pokuta. Na Rosickém zámku vzniká nové edukační centrum. Sloužit bude jako prostor pro divadla malých forem, výstavy, autorská čtení nebo filmové projekce. První akcí, která se v edukačním centru uskuteční, by měl být doprovodný program k vánočnímu jarmarku. Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo s opravami části silnice u Letovic. Stavba je rozdělena na 4 etapy. V počáteční fázi prací stavbaři opraví povrch také na odpočívce u letovické místní části Zboněk ve směru na Brno. Práce na silnici potrvají do 16. srpna. Řidiči místem oprav projedou Kyvadlově a provoz bude řídit semafor. Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Brno, Žilkova ulice, tady bourala dvě osobní auta, na místě policie, projíždí se jedním pruhem. Na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří tady bouralo auto s nákladním, projíždíte jedním pruhem. Tak tohle jsou mimořádnosti, co se týče aktuálního provozu v Brně, tak hlavně na příjezdu po dálnici D1, pokud jedete od Prahy na Brno, tak zhruba na úrovni Troubska až po 196. zdržení i kolem 20 minut, D2 od 3. kilometru taky zdržení, teď se to pohybuje i kolem 10 minut. Co se týče provozu v Brně, tak nejvíc husto je kolem Poříčí, Zvonařky, Jihlavské a taky Sokolové. Tady je to ale jenom pár minut zdržení.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně 28 stupňů, k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Meteorologové mezi 19. a 21. předpovídají i nějaké přehánky. A pravděpodobnost ale není moc vysoká, tak se to může i vyhnout, ale počítejme raději s tím. K večeru potom v noci bude zataženo do rána kolem 18 stupňů. I zítra proměnlivá oblačnost, dopoledne více zatažená, odpoledne více polojasná oblačná, s tím, že odpoledne se dostaneme i k tropické 30, v pátek i přes 30, s tím, že bude ale stále proměnlivá oblačnost, možná i nějaké přehánky. No a na víkend si pak ustálí teploty kolem 25-27 stupňů. V sobotu více slunce, v neděli pak mohou být i přehánky.

0: secret you should know. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Miroslavské meruňko braní. Meruňky na všechny možné způsoby, ať už je máte rádi ve sladkých knedlíkách, anebo jako meruňkovici, anebo ještě úplně jinak. Věřím, že každý gastronomický zážitek, který s meruňkama v Miroslavě zažijete, bude stát za to. K tomu nejenom jídlo, ale potkávat se tam bude taky dětský program a hudební vystoupení. Hlavní sobotní program přinese energii a hudební rozmanitost, třeba Opět Radeček, Kabát Revival, duo Yamaha nebo The Apples. K tomu spousta dalších vystoupení, taky třeba proslulé muzikálové melodie v podání herce a baviče Milana Pitkina a spousta dalších. Tak tohle, přátelé, bude na místě, stejně jako řemeslné stánky, lidová zručnost a jak zaznělo, tak tam určitě bude i program pro ty nejmenší a dokonce i soutěž v pojídání Momeruňkového krále. Tak i toho se můžete zúčastnit. Miroslav už tento týden od pátku do neděle děle Miroslavské meruňko brání, tak dobrou chuť, ať vás to baví.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A co takhle vyrazit na farmářské trhy? Ty se pro vás chystají tuhle sobotu 18. července v Líšni. Tržnice v pomyslném centru plná voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek i lokálních specialit. No, bude tam toho hodně. Poctivé potraviny, ať už bio, tak kvalitní maso, poctivé uzeniny, čerstvé ryby, farmářské sýry, pečivo, vejce z podestýlky, zelenina, ovoce, bylinky, koření a dokonce rukodělné výrobky. Tak tohle, přátelé, je pro vás připravené. Prodejní doba od 8 do 13 hodin v sobotu, a to v Líšni v centru, téměř v centru, v ulici Jírova, s tím, že atmosféru některých trhů doplní také kulturní program. A když je řeč o některých trzích, tak oni budou další následovat. Pokud byste náhodou nestíhali tuhle sobotu, tak pak za měsíc 15. srpna nebo 19. září.

0: námi další muzika, tohle byla zpátečka z roku 2004, Take Me to the Clouds Above. A Mauro tady mít i hitovku pro oslavence, připravený třeba Keep Moving. A další kousek po 15. pošlu dnešnímu oslavenci, našemu mojkovcovi Davimu, který má narosky. Davidku, všechno nejlepší, ať si zdraví jako rybka, užíváte si co nejvíc výletů s tvojí nádhernou rodinou, s Anetkou a s Oliverkem, no a ti práce nedělá vrásky ani pivase. Na zdraví, novinka od Davida Getty pro tebe, tohle je Run Run River a přihodíme taky Dragostarin Tate. Tak opět starší muzika z roku 2004 a tohle je klasika Dragostarin Tej od Ozonu. 5 minut před 15. hodinou hrajeme dál.
1: Free Radio 107 FM.

Cross Amsterdam a Shaggy. Tohle je pohodička po 15. hodině. No a na Free Radio pro vás takový další příběh. Protože po 15. tu máme vždycky nějakého frajera nebo lůzra a já mám radši sdílení těch pozitivních příběhů, tak tady zase budou frajeři. A dneska se podíváme na to, jak naši brněnští strážníci pomohli k větší pohodě miminka na svět. Jakým způsobem, prozradíme si po 15. David Guetta, k tomu Oliver Tree anebo Enrique Iglesias. Free Radio. Hudební

0: Frajer nebo loser?
1: Rozhodně frajeři, chvátám, nemám chvíli klid, já tam dávno už měl být, protože budu rodit. Takhle nějak to vypadalo, telefonát na brněnské strážníky, paní, která jela do brněnských Bohunic, do porodnice, ale najednou to začalo vypadat, že porod se zrychluje a bála se, aby sílící kontrakce a vůbec, že během páteční odpolední špičky, že to nestihne do té porodnice, že snad jako porodí přímo v autě, tak radši zavolali brněnské strážníky s manželem na 156 s touhle, dá se říct, neobvyklou prosbou o pomoc, i přestože už párkrát takových pár případů jako proběhlo. No a tak strážníci nelenili, vyrazili, čekali ve Vídeňské ulici a s rozsvícenými majáky provedli právě tuhle dvojici, která se těšila na miminko hustým provozem. Pomohli jim projet kolonou aut před křižovatkou Vídeňské, Jihlavské ulice i dalšími vytíženými úseky, aby se nastávající rodiče dostali do nemocnice co nejrychleji. Přestože porodnice už byla nedaleko, v odpolední špičce se obávali zdržení třeba na semaforech. No a takhle to dokázali zvládnout, přátelé, za pouhé 3 minutky. Ano, z Vídeňské takhle krásně až do Bohunic, tak aby všechno proběhlo v pořádku. A jakože prej, ano, stihli to a miminko je v pořádku. Děkujeme brněnským strážníkům.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Freeradia. Zpátečka Freeradia. 2004.

0: a Dragos Tarintej. Tak tohle byla taková láska od tří kluků z Moldavie, rok 2004 a taneční podání, jak já říkám, zaláskovaného hitu. 15 hodin 29 minut, co bude dál za chvilku, byli v Shooting Star. Dáme si Sex on the Beach. Od Spankers doplníme to Ritual. Tohle je spolupráce Icona Pop a Daya. No ať už myslíte na Sex on the Beach, přesně to, co to znamená, anebo na koktejl, tak na zdraví. A my se jdeme lehce před půl čtvrtou podívat na dopravu a počasí.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A kde to aktuálně vás nenesou komplikace, v Brně si dávejte pozor, v Žilkově ulici, kde bourala dvě osobní auta na místě a policie projíždí se jedním pruhem. Stále taky platí, že je nehoda, pokud jdete na výjezdu z Dolních Louček napřed Klášteří. Tady se střetlo osobní auto s nákladním, projíždí se jedním pruhem. D52 na 26. kilometru u Pohořelic směrem do Brna stojí porouchaný nákladák a povaluje se tam pneumatika na vozovce, tak pozor na to. D52 26. kilometr u Pohořelic směrem do Brna. A jak to vypadá s provozem, tak stále to houstne především na příjezdu po dálnici D1 do Brna. A pokud přijíždíte do Brna nějakém 185. kilometru až po 196. tady se to tak průběžně štosuje a zdržení je i kolem 15-20 minut. Dál kolona pokračuje taky na výjezdu z Brna na Vyškov, asi 204. kilometr. Tady je to se zdržením kolem 10 minut. No a husto je taky na dálnici D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru a taky v okolí centra, ať už projíždíte Poříčí, Zvonařkou, Gajdošovou, Jihlavskou, Sokolovou v Bohunicích anebo Kníničskou, tak na těchto místech počítejte s hustým provozem, je to tam zhruba do 5 minut.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A dneska převážně polojasná oblačná obloha. Teploty se drží kolem 28 v centru města Brna. No a koukám na radar, následující hodinku dvě se na nás nic moc nešine, i když meteorologové pro dnešní večer 19. až 21. nějaký přehánky předpokládají. Tak uvidíme. Každopádně večer pak už bude zataženo do rána kolem 18-19 stupňů. Zítra dopoledne převážně zataženo, odpoledne pak více oblačnosti, možná chvílemi i polojasno, ale oteplí se. Zítra i kolem 30, v pátek 32, opět proměnlivá oblačnost i s přeháňkami. V sobotu a v neděli teploty kolem 25 až 27 stupňů, s tím, že v sobotu bude slunečněji, v neděli pak budou zřejmě nějaké přeháňky, ale až k večeru. Rehab, Mufasa, Hypeman a Reny, tak tohle je delší, jak já říkám, Friday mood, pohodička. Believe Shooting Stars, tak pokud ji potřebujete poladit, tak volíme doprava, přátelé, a jdeme si užívat tuhle tancovačku na Free Radio.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A jedna taková aktuální, která se mně líbí, takový moudro, taková novinka, kterou zavedli ve Španělsku s ohledem na to, že tam to bohužel taky sužují velká horká sucha. A protože i u nás je to tady v Brně rozhodně dál aktuální, tak si myslím, že se tím můžeme třeba inspirovat. Pojďme se mrknout, o co se Španělsko tak nějak jako zasadilo. Tam to je ještě vážnější, protože během těch veder zemřelo víc než 1000 lidí. Je to tam opravdu jako ještě o stupeň horší. Každopádně, pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, tak se rozhodli, že budou rozdávat svým pracovníkům a pracovnicím, kteří jsou venku a kteří musí vykonávat práci venku, ať už si představíte uklízeče nebo někoho, kdo maká v práci jako na baráku, dělníci a podobně, tak dostávají náramky, takový speciální hodinky, které sledují jejich tělesnou teplotu. No a jakmile nastane nějaká kritická hodnota, tak zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Tím pracovníka upozorní, že je v ohrožení, no a v takovém případě musí ihned přestat pracovat. Tak tohle je fajn, takový chytrý hodinky, který hlídají, aby se lidi nepřehřívali, aby jim, když už na ně něco takhle jako jde, tak aby to neskončilo nějak tragicky, ale aby šli někam rychle do stínu a odpočívali. No, možná by se nějaký takový podobný hodinky hodili, nebo klidně mistři a mistrové, který hlídají, aby ti jejich pracovníci nebo nadřízení vedoucí, aby byli opravdu v pořádku. Tak častější pauzy, co nejvíc pít, co nejvíc do stínu, no a třeba i nějaký náramky k nám do Brna taky dorazí.
0: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
1: A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
3: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo a sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve scénáři?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Nechtěji už tam bude.
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
16: Free Radio 107.

0: But I want another cocktail.
1: Žijeme Brnem. A slavíme Mendla, přátelé, samozřejmě, Gregora, Johana, a to ten celý tento týden. Vyvrcholí to takovou velkou pártoškou tenhle týden v sobotu 18. července. Multižánrový týden vědy, hudby, zábavy, který připomíná odkaz právě Gregora Johana Mendla. Objevitele základních principů dědičnosti festival propojuje špičkovou vědu v přístupné formě, rodinnou atmosféru a hudební zážitky. Je to pro všechny generace a rozhodně je to zábava. Hlavním partnerem je Masarykova univerzita, no a těšit se můžete třeba na nakouknutí do špičkových vědeckých pracovišť, jako je CEJTEC, SIMU, Anatomické muzeum nebo další součástí univerzitního kampusu Bohunice. No a právě toho 18. července, teď v sobotu, tak k tomu bude ještě open air koncerty, rodinný program, diskuze, gastrozóna, no bude to pestrý. Všechno se to uskuteční právě v Bohunickém kampusu, no a těšit se tam můžete i na ten, jak zaznělo, bohatý hudební line-up Monkey Business, Jana Kirchner, Poletíme, Lake Malawi, Kaja a Bambuláček, Rytmo Factory a další a další a další. A k tomu, aby to nebylo jenom o zábavě, tak to bude právě tak jako protnutý všude tou vědou a tak, aby se to samozřejmě líbilo a aby to pochopili i děti. Takže přednášky, které budou jak odborné, tak i takovou uchopitelnou formou. Těšte se, určitě to bude stát za to. Univerzitní kampus Bohunice, probíhá to vlastně po celý tento týden Mendel Festival, ale v sobotu to bude ta největší pártoška. Pokud chcete vidět program, mrkněte na mendlje.cz.

0: Ale chce před 16. hodinou, už se to tady rozjíždí, už se to tady točí, už se vytáhou dokonce kolty. Krásný. Luky, to připravenej. Ahoj, čau.
1: Ty jsi to, a krásné odpoledne, přátelé. Jsem tady, ahoj. Ty jsi to poznala. Ty jsi poznala mého kovboje, že normálně tasím kolty. Přišel jsem do práce, chtěl jsem říct, přátelé, je to v pohodě, máme ostře nabito. Tasil jsem kolty, jako tak jako divadelně, pantomimicky. A Kýťa prostě odhalila
0: slovo. Ale mi se hrozně líbilo, jak já jako jedu tu energii tou pusou a ty to doprovázíš vlastně tou pantomimou. My bychom mohli dělat nějaký představení společně.
1: Mohli, že? Klidně pro ty lidi, no, abych do toho šel. Já mám za sebou nějaký základy, zdravím divadelní studio Dialog. Bylo to jako roky zpátky, ale mě divadlo hrozně baví. V podstatě už od té třídy, kdy jsem dělal třídního šaška a nosil jsem domů denně poznámky, tak od té doby to jako zůstalo. A možná proto pracuji v rádiu.
0: No, já si myslím, my jsme tady všichni takový trochu divadelníci, všichni taková extrovertní jako stvoření, který tady jako běhají, mluví, vykřikujou a tak dále. Takže je to trošku blázinec, ale je nám tady příjemně. A my jsme tady dneska trošku jako řešili takovou mlíčkovou kauzu. Otevřený mlíčko v lednici, pak zmizelo a tak nějak se to řešilo, čí to bylo, jak to bylo. A já jsem si říkala, protože s Lukáškem to nějakým způsobem souvisí, ale většinou ten hodný, který mlíčko nosí a pak mu ho všichni vypijou, tak jsem si říkala, že tady připravím písničku Kafičko s mlíčkem. Co ty na to? Dáme si.
1: To je hezký od tebe.
0: Máš ho rád?
1: Hele, mám to rád, je to příjemná písnička, je to příjemně udělaný, ale ještě k tomu tématu.
0: No.
1: Co bys jako poradila lidem, co to mají ve firmě podobně? Přinesou mlíko, já vypiju 4 kávy týdně, přinesu litr mlíka. Rozumíš ten
0: teď
1: poměr,
0: to přijde,
1: jo?
0: Teď to přijde.
1: Rozumíš ten poměr.
0: Čtyři,
1: já mám každý den jednu kávu, jo?
0: Ale lidi zase kolik toho mlíka, to zase může být, že si naplníš půlku hrnku.
1: Ne, no tak jako odhadem 2 polévkové lžice třeba, plácnu. Takový
0: takže by tě to mělo být
1: šluk,
0: minimálně na ten
1: šluk, no? Nebo lok mlíka, tam vždycky tak jako chrstnu a to je celý. No. Mělo by to být asi na 3 týdny ten litr mlíka oficiálně. No, a přijdu
0: to,
1: a za 3 dny
0: viděli, jak Lukášek trpí, jak
1: za 3 dny mám
0: mlíko
1: pryč
0: tak
1: prostě.
0: On je prostě nešťastný.
1: Takže co poradit lidem, co jim kolegové, nechci říct, berou.
0: Chlastají.
1: Prostě je takový horko, že se vypařuje mlíko.
0: Vycucávají přímo z lahve. Hele, ta kolega tady radil, že si to máš podepsat, ale to víme, že nefunguje. A pak ještě radil, že by si to měl nosit a zase odnášet. Jakože si vždycky přineseš a zase odnoseš. Ano, no. Tak jak nosíme, jak jsme
1: nosit
0: se bavili.
1: Nosit si svoje mlíko každý den.
0: Peněženka, klíče, mobil a mlíko.
1: Já už to vidím, čověče.
0: Takže to tak
1: na těch dveřích bude K plus M plus B plus M.
0: Kafe con leche, jdem na to.

0: no time for fate.
1: Krásné odpoledne, milí posluchači, milí fríčkaři. 7 minutek po 16. hodině vás zdraví Lukáš Bartl. Je tady pokračování odpolední free party, tak jak jsme si včera řekli. Pokud jste slyšeli konec freeboxu včera, tak jsem naznačoval, že časově se potkáme už okolo 16., ale že songy na přání budeme hrát až po 17. Teď nás čeká hodinka odpolední free party, na kterou se těším. Já doufám, že i vy. Budou tady informace o tom, co se děje v Brně, dáme si novinky, dáme si pohled na akce, které se pro vás chystají toto léto. No a taky se mrkneme už za okamžik na další covery a remix. To vše je pro vás připraveno v této hodince mezi 16. a 17. Já doufám, že si užíváte pohodové odpoledne s Free Radiem a taky doufám, že máte dneska super náladu. Jdeme na to. Odpolední free party nabízí Zone, což je novinka MK a Poppy Bascom. K tomu taky Alessandra, Supposed to Be nebo Mirami se skladbou For You. Užívejte hezké odpoledne s Free Radiem.
2: Free Radio. Hudební noc.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Ještě jednou pohodové odpoledne všem na 107 FM. Zdraví vás Free Radio. Aktuálně v odpolední Free Party připravená rubrika Kavry a remixy. Ano, naše milovaná rubrika Kavry a remixy je tady. Připravil jsem dneska perfektní verzi na velmi známý hit od projektu Swedish House Mafia. Já myslím, že Swedish House Mafia je natolik známá po celé země kouli, že není potřeba k tomu cokoliv dalšího dodávat. A měli i u nás tady na Free Radio v hitparádě velmi úspěšnou skladbu s názvem Heaven Takes You Home. Je to tahle

100% budete pamatovat Swedish House Mafia, Connie Constance, Heaven Takes You Home. Tohle je tedy originální verze. Dneska odpoledne, přímo tady na 107 FM uslyšíte verzi, která je podle mě tak jako hezky udělaná. Pojďme vychutnávat covery a remixy Free Radio.

tomu říkám verzička, přátelé. Free Radio 107 FM, dneska covery a remixy, Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home. Pinneo and Leo B remix. Já myslím, že se to pánům povedlo.

0: Pineo and Leo B remix. Je to krásná energická verze a já taky doufám, že se špetka té energie přenesla na vlnách 107 FM přímo k vám. Krásné odpoledne!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Komedii Účet nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kráví hoře ve 20.30.

0: Bujach, Free Radio 107 FM a holandské bratrské duo Showtek. My se podíváme za další muzikou. Přece jenom už nám schází pouze minutka do půl páté a o půl páté bude připravená doprava a počasí. Připraveni jsou například Steve Aoki a jeho Radio. Veselá záležitost do dnešního odpoledne. Doplní to taky Sol Makusa Money. Prostě money potřebujeme, proto chodíme do práce a proto teďka nesedíme na parníku na přehradě, ale někteří tvrdneme v práci, tak ať vám to tam rychle utíká. Díky, že ladíte Free Radio. Money, Sol Makusa. Money. To znamená, těšte se i na Jurandu Be Cool s projektem D-Cup, no a doplní to novější záležitost, kterou vytvořili společně James Hype a taky Bobby Harvey. Ladíte Free Radio 107 FM nebo taky aplikaci Free Radio nebo přes internet na freeradio.cz. Od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl, máme přesně půl páté a mrkneme se na brněnskou dopravu.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Posíláme pozdraví všem na cesty, ať jste na cestách dalekých nebo blízkých, soukromých nebo pracovních, buďte na sebe opatrní. Začínáme u Kuřimy. Opatrně na příjezdu do Kuřimy ve směru od Čebína. Je tam autíčko, které narazilo do patníku. Koukal asi tam, kam neměl, takže opatrně osobní vozidlo narazilo do patníku, počítejte s omezením provozu. Další komplikace očekávejte na Kněžské ulici, je to na křižovatce s ulicí Branka, takže Kněžská Branka. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Pravděpodobně tam bude narůstat i kolona, takže Kněžská, která hlásí kolony každé odpoledne, tak navíc má dneska ještě u Branky dopravní nehodu. Tak buďte trpěliví a opatrní. Další komplikace očekávejte v Brně na Rokitově ulici, je to na křižovatce s ulicí Svatoplukovou. Tady zasahují dokonce i hasiči u požáru auta. Počítejte se zdržením a s omezením provozu. Další informace je na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří. Tady se střetlo osobní auto s nákladním autem a projíždí se pouze jedním pruhem. Takže opatrně v okolí Tišnova na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří. Srážka osobáku s nákladňákem, průjezd pouze jedním pruhem. Takže 100% i další zdržení na této trase. A ještě jedna zpráva. Žilkova ulice, tady bourala dvě osobní auta v Brně. Na místě je policie a projíždí se opět jedním jízdním pruhem. Intenzita dopravy aktuálně celkem vysoká, je tam provoz na trojce. Zdrží vás určitě Zvonařka, vůbec jich Brna, Bauerka, Poříčí, opuštěná Zvonařka, tady se zdržíte minimálně na 5 minutek. Další zdržení mezi 3 a 5 minutami očekávejte aktuálně na Gajdošové ulici, v okolí židnických kasáren, je tady celkem hustý provoz, taky v okolí Staré osady, k tomu Táborská ulice hlásí kolonu, taky na vrchu na Vinohradech, Žarošická, Jidovnická, minimálně ztráta dalších 3 až 5 minut, no a kolona, která se nám tvoří ve dvou úsecích také na Kněžské ulici, takže i tady buďte opatrní. Šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využijte aplikaci. Dopravní linku máme aktuálně stále v servisním módu.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Bouřka nad ránem byla velmi příjemná, ale byla kraťoučká. Já jsem to sledoval, dokonce mám nějaký fotky s bleskama, něco jsem tam chytl. Zbudilo mě to, tak jsem to šel fotit, no. No ale chtělo by to další bouřku. Teploty v Brně aktuálně 29,6. Samozřejmě teplota se může pohybovat podle toho, v které části Brna se nacházíte. Zkrátka aktuální teploty v Brně okolo 30. Mrkneme se na to, co nás čeká po zbytek dne. Vypadá to, že další sprška přijde někde mezi 19. a 20. Doufejme v to. Jinak teploty právě kolem 20. vlivem krátké přehánky klesnou na 24 stupňů Celsia a nejnižší noční teploty se budou dnes v noci pohybovat okolo 18 stupňů. Zítra očekáváme z počátku dne zataženou oblohu, odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty stejně vysoké, podobně jako dneska, 29 až 31 stupňů během zítřejšího odpoledne a zítřejší noční teploty okolo 17 stupňů Celsia. 4 minutky po půl páté, pokračování odpolední Free Party. Tady je Steve Aoki. Hezké odpoledne, fríčkaři. Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čo ste? Check Style a John. Čo ste? Check Style a John. A ktorý je ten tvoj?
1: Nech si ho zahrát od pondelí do čtvrtka po 17. hodine.
0: Freebox Free Rádia.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Žijeme Brnem, to je sice pravda, ale v Brně nás čekají velké komplikace v dopravě. Na léto se chystá několik rozsáhlých rekonstrukcí, no a jedna už se spustila taky tohle pondělí. Léto na staré dálnici bude ve znamení poloviny pruhů. Objížďky ženou auta přímo přes Bystrc. S uzavírkou staré dálnice musí počítat řidiči v Brně v Bystrci. Od pondělí platí v úseku mezi Obvodovou ulicí a křižovatkou s Vrboveckou ulicí uzavírka. Objízdné trasy vedou přímo městskou částí. Práce budou rozdělené do tří etap, které potrvají až do začátku září. Jak informovali zástupci brněnského magistrátu na webu Kopeme za Brno, v první fázi je uzavřená polovina vozovky v úseku mezi Obvodovou ulicí a křižovatkou u ulice Vrbovecké. Řidiči projedou v jednom pruhu v každém směru až ke křižovatce s Kubíčkovou ulicí. Poté musí šoféři směřující z Bystrce sjet správně na Kubíčkovou ulici ve směru na brněnské centrum a přehradu projedou ulicemi Rakovecká, Páteřní, Vejrostova a Odbojářská. Pro chodce je uzavřený přechod u křižovatky staré dálnice s Obvodovou ulicí. První etapa bude trvat do začátku srpna. Bystrický místostarosta pro oblast dopravy Tomáš Jara výraznější vliv rekonstrukce na dopravu v městské části nepociťoval. Aktuální informace z terénu, že by byl v úterý v Bystrci zvýšený počet vozidel, nemám. Platí prázdninový režim, kdy je aut výrazně méně než obvykle a je to opravdu vhodná doba k této rekonstrukci, poznamenal právě místostarosta pro oblast dopravy Tomáš Jara. Stará dálnice až na druhé koleji zájmu. Bohužel je to tak. Co se týká dopravních komplikací, tak trápí podle něj v současné době obyvatele Bystrce především práce na tramvajové smyčce Ečerova. Teď jsme tak zatíženi pracemi na prodloužení tramvajové trati Kamechy a organizací cest pro pěší, že se věnujeme spíše tomuto dopravnímu problému, vysvětloval právě místostarosta, jak jsou rozdělené práce a proč jsou takto rozdělené. Takže čeká nás sice komplikace, ale do začátku září by mělo být vše hotovo. Doufejme, že se projekty stihnou a taky doufejme, že to přes prázdniny budou bystrčtí obyvatelé všechno v pohodě zvládat. Takže za volantem rozhodně opatrně a rozhodně taky nervy z oceli.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Martin Garrix, tomu taky úžasný Ed Sheeran a spojení těchto dvou světů. Přece jenom Ed Sheeran začal jako zpěvák, jako písničkář a jako kytarista. A Martias Garrixu, nebo lépe řečeno správně, Martin Garrix je zkrátka houseový a EDM producent elektronické taneční hudby. Takže tady se tak nějak jako spojili dva světy a já si myslím, že klukům se to povedlo. Takže od té doby, co to kluci vydali, tak i ve freeboxech si často hrajeme právě tuhle skladbu, tedy Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran v jedné skladbě společně. Mrkněte se taky na videoklip, kluci to udělali šikovně, fikaně, mají každý půlku obrazovky na svůj klip, ale je to hezky udělaný, takže pokud ještě neznáte videoklip u skladby Repeat It, tak doporučuju. 16.56, před námi další hity, připraveni jsou například Artemas, I Like the

0: tomu Robin Schulz a pohodovka Sun Goes Down. Pohodové odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Přesný čas 16. hodina 57. minutka.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Free Radio 107 FM.

No a potom samozřejmě i sociální sítě a hlavně taky naše aplikace. Do aplikace posíláte buď textovou podobu nebo hlasovku, co byste chtěli zahrát, koho byste chtěli pozdravit a tak dále a tak dále. Máme tady před sebou hnedka na startu super muziku, Jazzy, Can Danny It, první kousek, k tomu hnedka další kousek z Itálie, budou tady kluci z projektu The Colors a jejich skladba Un ragazzo, una ragazza. Takhle tady vypadá začátek s tou muzikou, no a já tady mám ještě pro vás připravené takové jakoby moudro. Víte, jak to je na internetu, jsou různý jakoby hecovací obrázky a různý moudra a výtažky. Takže když je vám třeba těžko, nebo když máte prostě takový jakoby špatný dny, je vám tak jako úzko na duši, nebo nevím, jak to popsat, prostě není to ono, zbudíte se od rána, už cítíte, že to není prostě takový to správný, jako ořechový a máte divnou náladu, nebo vás třeba něco bolí, nebo vás něco trápí, tak tady mám pár takových bodů, které si máme pamatovat prý každý den. Tak jsem si říkal, mohl bych to na začátku Freeboxu poslat všem. Když je vám těžko v životě, pamatujte si tohle. Bolest je součástí růstu. Všechno je jen dočasné. Stěžování nic nezmění. Každý boj vás posouvá dál. Negativita ostatních lidí není váš problém. Co má být, to bude. A nejlepší, co můžete v životě udělat, je pokračovat. A k tomu ladit Free Radio. Hezké odpoledne! Free Radio. Hudební

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjede.

Největší porce muziky na vaše přání pokračuje. První objednávky, první vzkazy se k nám do studia hrnou. Mám tady pozdrav od Radka, teď tady máme ještě pozdrav od Matesa, tak hezky postupně. Mates byl tuším první. Zdanec Luke, to s tím mlíkem do kávy znám taky. To je asi ve všech firemních ledničkách. Hoď tam prosím tě Hey Girl Shake It od Global DJs. Je to pro všechny fíčkaře a taky tobě do studia pro rozproudění odpoledne. Díky, Mates. A to je petarda. Já myslím, že Hey Girl Shake It, to jsme jako nějakou chvilku nehráli. To je totiž připomínka jakoby nejenom dobrého hitu, ale taky skladby, která to jako hezky rozjíždí. Takže Matesovi moc krát děkuji za tento výběr. Global DJs máme připravený, no a věřím, že takový to mizení mléka, aby i ostatní posluchači věděli, na co tady Mates naráží, tak já jsem dneska u předávačky s Kýťou probíral tu situaci u nás ve firmě. Já vždycky nakoupím mlíko a za dva dny je pryč, všichni si jako dávají, že jo, samo obsluha a nikdo další mlíčko nekoupí, takže buď nemáte mlíko, nebo vám ho vychlastají ostatní, takže opatrně na věci v práci. Jsou to takový ty, jmenuje se to taková ta, ve vesmíru se tomu říká černá díra a ve firmě se tomu říká společná lednice. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this! Takže teď už další muzika, díky za objednávku této petardy, Global DJs Hey Girl Shake It, 17. hodina za pár vteřin, 20. minutka a my si užíváme Freebox s datem 15. července 2026. Svátek má Jindřich!

0: Freebox na Free Radio.
1: Jako další, tady máme prostory pro telefonáty, telefonní linka drnčela, drnčela, blikala, blikala a my se ptáme, kdo je na druhé straně. Halo, halo?
2: Zdravím, tady věrný posluchač Dominik.
1: Věrný posluchač Dominik, Domčo, popíš ještě jednou před těma lidma, před posluchačema, jak to máš teď doma, tu diskotéku, víš, jak to máš zapojený hezky.
2: Mám noťas zapojený do staré Sony věže a k tomu subwoofer a pouštím si Free Radio na plný pecky, co to jde.
1: Tak a ještě máš soukromou klimatizaci, popíš, jak jsi to zapojil?
2: Mám dva ventilátory, stropní ventilátor a na trojku oba dva a stojanový ventilátor, takže válím se z telechu a tak dále. A poslouchám Lukine a jak jsi říkal, že na konci ne, říkal jsi to s tím Free Radio, to sedělo.
1: To sedělo to, že? No já si myslím, že... Přátelé, slyšeli jste, jo? Stropní ventilátor, stojatý ventilátor a oba dva na trojku. K tomu noťas píchlej do hi-fi věže i se subwooferem a na plný petardy v tom vychlazeném pokoju ten týpek prostě taví to Free Radio. To je prostě bomba dole! Dominičku, užíváš si to normálně? Na plný pecky, to se mě na tobě líbí, že si to umíš užít. A teď právě do té tvé domácí vychlazené diskotékové, do té tvé místnosti diskotékové posíláme další skladbu, kterou jsi vybral. Co to bude?
2: Ona lubí pomaranče, bude to všichni posluchače a po jednu posluchačku, která si vzpomněla mě, že pozdraví, ona říkala včera do veteru, že pozdraví toho věrného posluchače vašeho Dominika, tak ještě jednou zdravím, co jí poslouchá aktuálně.
1: Je to tak, včera tě zdravili lidi, ano, bylo to tady v tom pozdravu, pozdravuj Dominika na zápraží, kde jsi poslouchal včera. Takže je, pro mě osobně je to milé a mezi lidmi je to určitě hezké, když se pozdravíte i takhle posluchači, jako ti pravidelní posluchači navzájem, takže moc krát díky, Domčo. A teďka ještě takovej malý úkol pro tebe. Je to tvoje oblíbená písnička, tak nám kousek zaspívej, jo? Tak pojď.
2: Lukine, já zpívat ne, já bych sem...
1: No právě proto tě o to žádám, protože to je jako, to je originální, no.
2: Tak já moc neumím zpívat, já se přiznávám, je dobrovolně, já zpívám...
1: Kousek, tak jako...
2: No, ty jsi lepší a to.
1: Ne, já jsem jenom doprovod, rozumíš? Já jsem jako jenom, já jsem orchestr. Já jsem orchestrion. A ty jsi ten vokál, tak pojď, aspoň kousek, pojď.
2: Ona lubí pomeranče.
1: No, vidíš? A je to tam, čoveče. Je to doma. A je ruka v rukávu. Domčo, měj se krásně, užívej Free Radio, hezký léto, ahoj.
2: Je to Vostorita Plibecky.
1: No jasně, samozřejmě, jsme Free Radio. Krásné odpoledne.
2: Bere.
1: Čau.

0: práci, ona lubí pomeranče, hudební výběr od Dominika Domčů, zdravíme ještě jednou, no a do středečního Freeboxu za okamžik poletí například tyto hity: John Summit, Shades of Blue. Radek si přál pro sebe, pro svoje děti a pro svoji nádhernou manželku. To se jako tak často nečte, takovej hezký vzkaz. Zahraj pro moji nádhernou manželku Enrique Iglesiase I Like It. Ona to miluje a udělá jí to radost. Díky. S pozdravem, Radek. Radku, máš 2 body plus za tento vzkaz. Jednak je tam super pecka, kterou si poslechneme my ostatní. A jednak je tam lásky vyznání pro svou manželku a to je hezké. Takže Radečkovi moc krát díky za okamžik Enrique Iglesias i s bombou I Like It. No a playlist Free Radio dnes odpoledne doplní taky Mike Candice a horká novinka Where Am I. Za 15 vteřin máme přesně 17:30, 17:30, samozřejmě znamená informace z brněnské dopravy a taky počasí s Free Radiem. No, průtr žmračen v Brně, je to tady, na silnicích, prosím vás, opatrně.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
0: Jak jsem říkal, aktuální průtr žmračen v Brně nám docela zkomplikuje situaci, nevím, v které části Brna se nacházíte, v studio Free Radia je tady jakoby centrum Úvoz Údolní, takže křižovatka Úvoz Údolní, tak tady teďka máme velkou průtrž, takže prosím vás, určitě budou komplikace v dopravě, někteří řidiči a někteří šoféři to absolutně nezvládají, když je takováhle průtrž stěrače a přechody pro chodce, lidi utíkají, spěchají se schovat po střechu, nekoukají na přechodech, no v tomhle počasí vzniká hodně nepříjemností na silnicích, takže prosím vás, opatrně všichni. Jdeme na to. Dálnice D2, 10. kilometr směrem do Brna, tady narazilo nákladní auto do svodidel, zatím se ale kolona prý netvoří. Dálnice D1, 210. kilometr, je to ve směru z Vyškova do Brna, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam prosím pozor. Na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Čebína tady narazilo osobní auto do Patníku, počítejte s omezením dopravy. Brno, Kníňská ulice, na křižovatce s ulicí Branka, tady se srazila 2 osobní auta, počítejte se zdržením. Svatoplukova, Brno, Roketova ulice u na křižovatce s ulicí Svatoplukovou, tady zasahují hasiči u požáru auta, počítejte se zdržením. Na Brněnsku na výjezdu z Dolních Louček na předkláštěří

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafu?

0: nejlepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
1: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
2: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Rychlý pozdrav od Václava. Václav zapsal, no konečně padá vodička, osvěžení pro všechny. Lukine, zahraj nám na osvěžení Heavy D and the Boys Now That We Found Love pro celý můj pracovní tým s pozdravem Václav. Tak Václave, pro tebe máme 6:15 a posloucháte Freebox.

krásný den a příjemný poslech s Free Radiem. Na 107 FM vás zdraví Lukin a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Gravity, Steve Aoki, Ellie Oaks a Sasha. Novinka číslo 2, Move

0: parády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio. Freeradio.

0: Safri Rádio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. Brnem proletěla malinká průtrž mračen, no byly to dokonce i kroupy, nechci říct jako úplně pingpongový míčky, ale tak jako průměr velikosti koruna česká. Tak doufám, že jste to stihli, že jste někde nepromokli, nebo že nejste někde potlučení od toho krupobytí, které tady bylo před okamžikem v centru města Brna. Tak doufám, že zvládáte i ten boj s tím počasím. Co se týká muziky, na 107 FM jsme připraveni na další nálož, kterou vybíráte vy sami, a další nálož, která je přímo před námi. Takže pojďme hezky pěkně na ukázky, přesný čas 17. hodina 54. minutka, jsou tu objednávky a přáníčka na další hity. Například tady bude asi Kesha. Vypadá to tak, že do Líšně poletí přímo Kesha s horkou novinkou Origami. Zdanec Lukášku, zdravý známý posluchač Michal Bajkeros z Líšně, chtěl bych zahrát Kesha Origami pro všechny, kteří mají rádi Free Radio a pro celý tým Free Radia. My ti moc krát děkujeme, Michale. Make me origami. S dalším kouskem se tady ozval opět Ivoš. Ivošek, Lukine, ať to tepe, ať to žije. U nás práci celkem nuda, tak bych to chtěl malinko oživit. Mohl bys zahrát Makebu? Díky a zdarec. A k tomu přidáme ještě sestavu Roberto Molinaro, projekt Marnik, což jsou dva, a samotný Gabry Ponte. Ameno! Ondra píše, Lukine, ať to tepe, líbí se mi, jak má ten váš Dominik posluchač doma zapojený zvuk, chce to pořádnej hukot. Kdybys mohl, pošli všem do práce i k nám na dílnu, i tomu borcovi s reprákama a větrákama, a k vám do rádia Gabriho Ameno. Mějte se, děkujeme. Hudba připravená, Freebox na Free Radio pokračuje. Jak už jsem jednou dneska v éteru prozradil, svátek slaví Jindřich, máme 15. čtvrtka prázdnin je fuč. Teď už ale zpátky do Freeboxu. Hezké odpoledne, fríčkaři, 17.56.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gummy.
1: Jedno přáníčko za druhým, posloucháte Freebox na 107 FM, za malou chvilku Jane Makeba, taky od Ivoška, Gabry Ponte, Marnik a Roberto Molinaro se skarbou Ameno. A teď přivítání, pozor, přivítání po návratu z Itálie. Hrajeme speciálně s pozdravem pro Deniska a taky pro Kamilku a doufám, že si Itálii užili. Teď je to pozdrav ze studia Freeradia v podání pana Captain Jacka, posílám to oběma, jak pro Kamilku, tak taky pro Deniska a děkuju taky za zprávu o Davida. Hezké odpoledne, fíčkaři, teď už Captain Jack.
2: Hey! This is Captain!

to tak, dámy a pánové, Makeba za námi, Freebox na Freeradiu pokračuje, čas 18. hodina, k tomu 6. minutka a před námi tedy Gabry Ponte, Marnik a Roberto Molinaro se Skarbou a Meno. Další objednávka, která mezi tím stihla dorazit do studia Freeradia, je pozdrav, který posílá, nevím teďka kdo, mám tady

0: Saborže s tsunami dneska na další objednávku, kterou posíláte do Freeboxu. Byla to přímo objednávka od Nika.
1: Ahoj, tady Niko, zkouším ty hlasovky konečně, jsem se dokopal do toho, takže prosím tě, já jsem dneska zmoknul, takže obrazně řečeno zmoknete i vy všichni na Free Radio, protože bych nechal zahrát DVBBS a Borges a pecku Tsunami. Tak jo, ahoj.
0: Tak jo, ahoj. Takže právě tento kousek, který doznívá, nebo dozněl už Dubs, Borges, Tsunami, speciálně pecka od Nika. Nika chválím, protože měli jsme tady nějaké komplikace s výpadkem vlivem těch krup a toho krupobytí a Niko se v tu chvilku nějak pokoušel dovolat přes studiovou linku, nešlo to a aspoň ho to dotlačilo k tomu, že konečně využil hlasové zprávy v aplikaci a teď mohl sám sebe slyšet v éteru a to jsem právě chtěl, aby slyšel sám v éteru, jak zní jeho hlas, když to pošle přímo přes hlasovou zprávu přes naši aplikaci. Využijte toho. Taky aplikace je k dispozici od rána do večera, můžete posílat jednak textové vzkazy a jednak taky, jak jsme teďka slyšeli, hlasové zprávy. Před námi Alessandra Amoroso Mezzorotto a za malou chvilku je tady taky objednávka, tuším, že to bylo pro Michala do IFE. Ahoj Luke, zdravím z IFE, prosíme o Turn the Lights Off Kato, díky moc Michal. Michale, zahrajeme, tady je pak ještě jednou zdravím Michal Bajkero z Líšeně, zapomněl jsem popřát všem Jindřichům všechno nej, hlavně zdravíčko, tak Michalům, oběma Michalům moc krát děkujeme, před námi tady aktuálně Alessandra Amoroso a za okamžik taky Turn the Lights Off od Michala, speciálně s pozdravem do IFE.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: box na Free Radio.
1: Spousta dobré nálady, spousta energie a taky spousta kvalitní muziky. Jedeme dál. Pokračuje Freebox na Free Radio a hrajeme na vaše přání. Je to tak, nebudu to tajit. Mám tady takovou nabídku, hele, zahraj nějakou petardu, výběr nechám na tobě, děláme dneska bramboráčky, může se stavit. No, jako to není tak jednoduchý, děláme bramboráčky, může se stavit. Víte, jak to je?
2: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
1: Ale za nabídku moc krát děkuji, bramboráček už jsem dlouho neměl, dal bych si, přeju vám dobrou chuť, pokud si dáváte něco k večeři. Teď už Pitbull, Rain Over Me, ahoj Lukine, tady je Lukáš ze Suchých Dukovan. Nezahrál bys mi prosím Pitbull, Rain Over Me, ať nám tu třeba taky zaprší, díky moc, smajlík. Zdravíme Dukovany, zdravíme Lukina, tady je Pitbull.

0: Pohorké novince, Miskali, Aleluja od Morandy. Mám pro vás připravené další ukázky muziky, no a k tomu taky o 6:30 doprava a počasí s Free Radiem. O další hity se postarají Mark Korn a Semitu, Lumix, taky Hyperclub. A do toho novinka z Austrálie Pnau a také Mailin Zan Crash. Největší porce hitu na přání pokračuje, posloucháte Freebox s Lukinem na 107 FM. Free Radio přeje krásné odpoledne lomeno podvečer. Teď už ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
4: Na co číslo?

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Tak je to tady, dámy a pánové, Free Radio stále s vámi, hlavně na cestách. Komplikace, které nám přineslo chlupobytí, jsou tady. Začínáme u havárie motorky, buďte opatrní. Brno, Husova ulice u křižovatky s ulicí Pekařskou, takže Husova Pekařská, bourala tam motorka, na místě zasahují záchranné složky, projedete s omezením. Na Hradecké ulici u křižovatky s Královopolskou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Dálnice D1, 194. kilometr směrem na Prahu, tady se střetlo osobní auto s nákladním autem, opět počítejte se zdržením v tomto směru. Na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic dávejte pozor na porouchané osobní auto. V Blansku na Gelhornově ulici bouralo osobní auto s nákladním autem, počítejte s možnými komplikacemi. Dálnice D2, 10. kilometr směrem na Brno, tady narazilo nákladní auto do svodidel, zatím se ale kolona prý netvoří. Dálnice D1, 210. kilometr ve směru z Vyškova na Brno, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Roketova ulice, dávejte pozor na křižovatce s ulicí Svatopluková, takže Židenice, Svatopluková, tady zasahují hasiči u požáru auta, počítejte se zdržením dopravy. A ještě informace od Tišlova, opatrně na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří, tady je hlášená srážka osobního auta s nákladním autem, na místě se projíždí jedním jízdním pruhem, takže tady buďte opatrní a očekávejte i drobné zdržení. Tolik aktuální zprávy z dopravy, jezděte v klidu a opatrně. V Brně vznikly komplikace u Lužánek, vlivem toho krupobytí se to tady nějak zaplavilo. Mám pocit, že tady máme zaplavenou křižovatku u sportovní ulice. Takže jedná se o ulice Sportovní Drobného. Pokud do té oblasti půjdete, tak prosím vás opatrně. Máme tady hlášeno, že křižovatka vlastně Sportovní Drobného, Pionýrská, jsou tam komplikace. Část té křižovatky a část ulice Sportovní je zaplavena, takže je to pod vodou. Pokud nemusíte, tak do této oblasti v podstatě vůbec nenajíždějte. Takže ještě opakujeme, u Lužánek křižovatka Pionýrská, Drobného, Sportovní, komplikace vlivem průtrže, mračen a vlivem počasí. Jinak intenzita dopravy se celkem uklidnila, zmizely nám kolony, ale přibyly právě komplikace vlivem deště, takže v centru města Brna aktuálně celkem silný provoz. Je tam provoz na stupni číslo 3. Jezděte v klidu, opatrně, nejlépe s předstihem, ať se nemusíte na cestách nervovat a stresovat. A pokud máte jakékoliv další informace k dopravě, využijte naší aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: Centrum Brna máme po přehánce, teploty nám padly o 9 stupňů dolů, 20 až 21 stupňů, to je tady v centru města Brna teď aktuální teplota. Kolem 8. večerní už to vidím na 19 stupních, měla by tady být ještě jedna přehánka mezi 8. a 9. Je to tak zhruba 40 až 50%, co z toho bude, uvidíme až mezi 8. a 9. Noční teploty dnes okolo 18 stupňů. Zítra z počátku dne zataženo, odpoledne ubývání oblačnosti, teplotní maxima zítra 29 až 31 stupňů a noční teploty by se měly pohybovat mezi 17 a 18 stupni Celsia. 5,5 minuty po půl sedmé, ladíte Free Radio 107.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, tyrá teatra.
0: Pupukate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
10: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
11: A co bude ve stejné zemi?
10: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
12: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
13: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
14: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
13: Pršet nebude. Váš Volek.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

Minutka po 7:45, hladíte Freebox na 107 FM, další objednávka je tady pro kluky do Piace. Pokud jste v práci i vy, tak zdravíme do Piace, hlavně ať vám to tam rychleji utíká. Teď další objednávka. Ahoj Lukášku, prosím Evu, měl jsi mě vůbec rád do IFE pro kluky, jsem slyšela, že ji tam mají rádi, díky moc Zuzka. Zuzanko, Evičku měl jsem vůbec rád, teďka zahrát nemůžu, takže prosílám do IFE náhradní skladbu právě od Evičky Farné, aby zůstala aspoň ta zpěvačka. A je to na ostří nože. Já doufám, že tamnější poměry v celém pracovním týmu jsou v pohodě, ale s pozdravem pro kluky od Zuzky, aby to lépe utíkalo, Evička Farná. Příště dáme zase měl si vůbec rád, dneska posílám skladbu na ostří nože.

0: Box na Free Radio.
1: The Nox a Sophie Tucker One on One. Před námi další muzika. Připraveni jsou například taky Chainsmokers do dnešního odpoledne. Poletí skladba All the Time. Za malý okamžik taky Sydney Samson na Riverside. Let's go. Let's go. A další objednávku do Eteru posílá Karel. Karlík napsal: zdravíčko, fríčko, můžete prosím zahrát moji oblíbenou Martin Garrix Moty Virus, How About Now. Je to Lukinovi do rádia, pro mýho tátu do garáže a všem, co si užívají Freebox jako já. Díky, není zač. Virus. Karlíku, zdravíme tačku, zdravíme všechny, které jsi jmenoval, a za okamžik i pro tebe na 107 FM song na přání, tedy Virus, How About Now. Krásný podvečer.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Servírujeme songy na přání, jdeme dál. Klas sa dnes za námi. Máme 14 minutek po 7 večerní, no a před námi objednávka od Františka. Ahoj, zdravím z rozpáleného Znojma, ani tady nezaprší. Zkusím, jestli budeš mít Dino Brown, Alex Nočera, Roy Betty and Pecky, Frankavilla, Poison, tak to opravdu nemáme. To se omlouvám, to na Free Radio nemám. Ani jsem to tady nikdy nehrál. Pokud ne, tak cokoliv jiného tanečního. Díky moc, napsal František. Františku, tak já jsem vybral teda náhradní kousek, protože tvoji skladbu Passion nemáme k dispozici, tak posílám speciálně pro tebe do rozpáleného Znojma další taneční petardu, což je za mě osobně Moving to the Sun. Hugo Alternate, Email Angel za malý okamžik v éteru Free Radio pro Františka na Znojemsko.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír.

0: Chick Style a John.
1: Čo ste? Chick Style a John.
0: A který je ten tvůj?
2: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz. Free Radio. Free Radio. To

19. hodina 24. minutka, ladíte Freebox na 107 FM, ve kterém se právě teď chystá objednávka XY. Kdybych to počítal od začátku, tak máme i čísla, ale já jsem to co? Já jsem to nepočítal! Tak, máme tady pozdravy. Kdo pak píše? Tomáš Werner, prosím Lukine, Pink Trust Fall, speciálně pro El Prezidenta, taky pro Michala Bajkerose do Líšně a je to Pink a skladba Trust Fall. Takže Trust Fall posílám do éteru právě teď, pak tady mám další pozdrav, který je od Kuby ze Žďáru. Nazdárek, synu boží, tentokrát bych tě požádal o nějakou pecku, která by mě připomenula mládí. Jsem ročník 1985, tak kdyby se ti podařilo najít něco kolem tohoto roku, byl by si zlaťák. Mějte krásný dny a veliká gratulace k dnešnímu dešti. U nás nic. Zdravý věrný posluchač Jakub, Žďár nad Sázavou. Kubiku, prosím tě, procházel jsem tady nějaký skladby, bohužel nemám úplně čas na to hledat, která skladba ze všech zpáteček Free Rádia. Já jsem motá někdy kolem roku 1985 a navíc myslím, že zpátečky máme tak od roku 89 dál. Takže skladba z 85. ročníku je docela komplikovaná objednávka. Pokud máš ty sám rád nějakou zpátečkovou, tak prosím tě napiš, kterou zpátečku bys chtěl nechat zahrát. Děkuji ti moc, zdravím tě do Žďáru a teď už od Tomáška Pink a skladba Trust Fall.

0: Lukyho vtípek.
1: Zhruba 40 vteřin schází do půl osmé, tím pádem je na řadě další oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek, je to tady. Manželka se tak jako hezky usmívá na toho svého manžela po 20 letech a říká: fanoušku, fanouši, řekni mi něco romantického. A fanoušek: a co třeba? A manželka říká: no nějakou třeba romantickou básničku. A fanoušek: tak dobře, až se dnes zešeří, uvař mi večeři, ve stínu břízek, dal bych si řízek.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na Hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM, k tomu taky večerní Freebox s Lukinem. Další muzika se připravuje přes telefonní linku Free Radio a já se ptám, kdo je tam? Halo, halo.
1: Tady Hota, ahoj, zdravím.
0: Zdravím, zdravím, zdravím. Odkud voláš?
1: Volám z Ústí nad Labem.
0: Až z Ústí, tak zdravíme do Ústí. Jaký máte počasí v Ústí? Byla přehaňka, nebyla přehaňka?
1: No zdravím všechny, co zmokli, nezmokli zatím a zatím tady svítí sluníčko.
0: Zatím sluníčko, perfektní.
1: Ještě nepršelo.
0: Možná to přijde, možná ne, uvidíme, jak si to mraky rozmyslí. Každopádně, teď ale na 107 FM žádné mraky, ale pořádná hromada sluníčka s jedním velmi, velmi slavným DJem. Já to nebudu prozrazovat, řekni, jakou skarbu jsi objednal a hlavně, pro koho posíláš.
1: Čiči Agostino, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Přesně, máš to přesně. A pro koho to bude?
1: Ale pro všechny do rádia, Ivan a... To je celý.
0: Já jsem teďka moc nerozuměl ten konec.
1: Říkám pro všechny do rádia, Ivan.
0: Ivan! Aha.
1: Jakože mimo rádio.
0: Pochopil jsem, pochopil jsem. Sice dobře. Jako hned na podruhé, protože jsou bystrej kluk, ale... Je to tady, Gigi už letí za tebou. Měj se krásně, zase tak, příště. Čau,
1: taky,
0: ahoj.
1: Taky, ahoj, hezký den.
0: Díky, ahoj.

0: Každodenní dávka dobré nálady od pondělí do čtvrtka, každý večer od 17. do 20. hodiny. Laďte Freebox, 10 z 9 lékařů doporučují Free Radio, protože to uklidňuje nervový systém. Ať jsme všichni veselí a happy jak na grepy, dáme další vzkaz, další objednávka. Mám tady pozdrav, to byl Kuba ze Žďáru, to už jsme posílali. Zase hmbab, hele, zase Franta, hele, zase hmbab, hele, zase mě. Všichni, hele, měj se, F. Tak to byl krátký vzkaz, ale všechno jsme pochopili. Františku, moc krát děkuji, chápu, že to máš dneska složité. Lídí tě tak nějak se štvou.
1: Free Radio 107 FM 107 FM
0: Tak ať vás nikdo neseštve. Ať se máte hezky, ať se máte dobře. Free Radio 107 FM, každý večer Freeboxy s Lukinem, vždycky spousta legrace, spousta zábavy a spousta skvělé muziky, kterou vybíráte sami. Od Františka dneska ve Freeboxu taky Hanson, Hmbab.

0: Freebox na Free Radio.
1: Za malý okamžik už 8 hodina večerní, Freebox na Free Radio stále ještě plní vaše přáníčka. Pojďme se podívat na telefonní linku Free Radio, kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Ahoj, tady Míša Loki.
1: Míša vybírá další písničku. Co to dneska bude? Co si dneska vybereš?
2: Tak dneska vyberu Helikopter pro všechny fričkaře a budu to hrát pro tebe a pro všechny fričkaře. Dneska to zkrátím.
1: Dobře, Míšo, posílám to tam a moc krát děkuji, že jsi zavolala. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Od Míšky tedy Martin Garrix ve spolupráci s Firebeats, skladba Helikopter už je připravena. Pak tady mám taky další pozdrav, to je pozdrav od asi Kuby. Kuba, ahoj ještě jednou, jasně, omlouvám se, neuvědomil jsem si toho, to byl výběr podle toho roku 1985. Miluju kapelu Roxette, tak něco od této sestavy, děkuji. A to je další problém. Kubo, ty jako věrný posluchač Free Radia bys mohl sám znát ty skladby, které v éteru hrajeme. Slyšel jsi tady někdy Roxette? Máme předělávku samozřejmě od Roxetáků a tu ti teďka pošlu, ale prosím tě, podobně jako telefonáty třeba s Lukinem, nebo tak, když volají nazdar, nazdar, my milujeme Fríčko, zahraj nám kabáty. Kdyby ty lidi milovali Fríčko, tak vědí, že tady kabáty nikdy nehráli. A to je taková věc, která mě vždycky zaraží, nebo zaráží, že připomíná mi to situaci, jako kdybyste přišli na koncert Rammsteinu a zeptali se, vy tady nehrajete Sladký mámení? Taková podobná situace. Nevadí. Já moc krát děkuji Jakubovi, že napsal další nápad. Posílám tedy Roxety v remixu. Je to Roxette Galantis Fading Like a Flower. No a nakonec je tady ještě objednávka, kterou posílá Eliška z kempu Komonír. Nevím, jestli je tam překlep, nebo ty kempy se jmenují Komonír, ale prosím, mohli bys... Děcka, co máte z češtiny? Jako vy jste chyběli 2 roky ve škole, nebo co je? Prosím, mohli bys tě mi zahrát písničku od Mini Lítat? Mám jí mega ráda, prosím, byla bych moc ráda. Eliška z kempu Komonír. Eliško, já se tě hrozně moc omlouvám. Omlouvám se i za to, jak jsem přečetl tvůj zkaz. Chápu to, že to lidi píšou rychle, píšou to přes cizí telefony, přes aplikace různě, takže nebudeme koukat úplně na ten pravopis a na ten sloh, ale mínu nemáme. Nemáme skladbu Lítat od Miny, je mi to líto, Mina jako zpěvačka celkem dobrý, ale Miny Lítat od Miny zahrát nemůžu. Tak posílám Elišce aspoň pozdrav do kempu. Eliško, kdybys chtěla příště nějakou písničku, kterou jsi slyšela v éteru Free Radia, nebo ji máme v hitparádě, prosím vás, mrkněte se normálně www.freeradio.cz, tam máte kompletně, anebo rovnou freeradio.cz/top107 a vyskočí na vás 107 různých hitů z celého světa i hitů z České republiky a tam si klidně vybírejte hodiny a hodiny a doufám, jako, nebo věřím tomu, že tam najdete svoji oblíbenou skladbu. Mínu Lítat bohužel nemáme. Elišku zdravím a tohle jsou odpovědi na poslední vzkazy, které dneska dorazily do studia. Helikopter od Míši. Od Jakuba náhradní skarba, tentokrát Roxette Galantis Fading Like a Flower. PS poznámka pro Jakuba. Jakube, nejsme rockové rádio, Roxette je rocková kapela. Ale tahle verze by se zahrát dala. A na závěr taky ještě Avicii, Hello Black, Wake Me Up. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. 19:59, já jsem měl být už dávno pryč, ale musel jsem ještě splnit poslední vzkazy a poslední objednávky. Do toho jsem viděl ještě na telefonní lince, že volá Karel. Karel se chudák nedovolal. Tak Kájo, vím o tobě, zdravím tě a zkusíme to zítra. Za dnešek moc krát děkuji všem, mějte se nádherně, laďte Free Radio, žijte naplno a zítra zase spolu tady na 107 FM. Krásný zbytek večera. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Tarek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Música Tos. Ayo.
1: Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Mr. Worldwide.

0: redakce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. 107 FM.

0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

žít lépe.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapínej.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.